našu spivanku, no prosto narodnu spivanku, ale ne su folkloristami, abo ne su ljudi jaki žiju tym ruchom. A ona je aktorka, duže popularna v Slovačini, a ona zaspívala písňu, jej písň Večarie, večarie. Koli perše jej ču spívati pro mene, to bolo duže také, ja sa duže tišil, že kto z takej človek, ktorý nezajmaje sa národnou písňou, môže zaspívati tak krásnu národnú písňu. Takže ja rozumel sa tým roci, že ju zakliču, dávaj, poďme zaspívati razom. A spívali i v místě našim hlavním v Bratislavi na mosti, kde ona prežívaje, ale svoje koriňa má tu na schodí. Takže ta písňa, možná i to video označá, že člověk může žít buďde na celom světě, ale toto koriňa může čerez tu písňu, může jeho ťahnutý domy, může mu nahádat jeho místo, kde když zakryje oči, tak by chotil být.